0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Dance Radio.
5: Window kid.

0: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
8: Dance Radio.

7 hodin ráno, právě teď Dom Dola Take It na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné, dobré páteční ráno. Přesně teď nám startuje poslední ranní fresh v tomto pracovním týdnu, tak já doufám, že se správně navarmapujeme na nadcházející víkend a že si užijeme 120 minut minimálně toho nejlepšího staneční muziky. Čeká nás třeba Rehab a Ghost Town.

A bude toho samozřejmě mnohem víc. Tak krásné ráno, 7 hodin, 1 minuta k tomu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno. Nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Leto se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovaly dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: Páteční ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Road a přeju všem naprosto pohodovej pátek. Dneska máme 12. června, svátek nám slaví Antonie, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a my se teďkon pobavíme o tom, na co jsme všichni čekali. Včera odstartovalo 23. mistrovství světa ve fotbale a česká reprezentace dnes ráno sehrála svůj první zápas s Jižní Koreou, který se tak úplně jakoby nepoved, protože jsme prohráli 2-1, nicméně myslím si, že to na začátek vlastně vůbec nevadí, může to maximálně rozhodit jakoby trošku tu psychiku, že jsme se tak jakoby nastoupili jsme do toho zápasu vlastně s prvním gólem Ládi Krejčího, že bychom mohli udolat Jižní Koreu a bohužel se tak nestalo, nicméně česká reprezentace sehraje další zápas s Jihoafrickou republikou 18. června od 18 hodin, takže budeme fandit, budeme držet palce, no a doufám, že ten zápas s Jihoafrickou republikou dopadne jinak než s Jižní Koreou. Na den srán jdeme dál za muzikou, za chviličku už novinka v našem éteru, Bury, D-Sex a Namous, bude taky Goddard Rehab anebo Boston Bun, tak krásné ráno.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Boston Bun, Spread Love, Paddington, právě teďkon, Féteru na 89 a 102,9 FM. Dáváte si páteční Dance Radio s datem 12. června. Před námi je nadcházející víkend, řada z nás bude mít volno, ale jsou tady tací, kteří bohužel budou muset do práce a těm bych právě teďkon chtěl doporučit setrvat se společností Dance Radio, protože pokud musíte být o víkendu v práci, může to znít jako, že to je celkem otrava, ale moje kolegyně Terka Ročňová, která vás bude provázet jak pátkem, tak sobotou, tak vám přinese nejenom to nejlepší z taneční muziky, ale zároveň i spousta informací ze světa hudby, filmu, určitě taky Formule 1, her a spousta dalšího. Takže pokud patříte mezi ty nešťastlivce, co musí o víkendu do práce, tak doporučím zůstat s vlnami Dance Radio. No a vy, co máte volno, tak samozřejmě tam už bude záležet taky hodně na počasí. Co já jsem koukal na ty předpovědi, tak to nevypadá úplně vábně, ale pojďme se na to podívat teď trošku víc do detailu. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy dnes v pátek, očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Odpoledne by nám mohlo i trochu sprchnout, takže pokud máte na odpoledne nějaký venkovní aktivity, rozhodně sebou deštník. Denní maximálně 16 stupňů by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a teď k tomu víkendu. Ten víkend se nedá tak úplně číst. Sobota by měla být údajně propršená, ale samozřejmě ta předpověď se nemusí naplnit. Neděle už by se nám to mohlo tak trošku nějak začít jakoby vybírat a nemělo by pršet, ale stále teploty do 20 stupňů. Tak jo, takže tohle byla předpověď počasí na nadcházející víkend. My jdeme dál na muziku, pojďme Elifure, Sophie Ellis Baxter, Sid, Alesso Pendulum, anebo taky Matoma.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: A těch pohodovějších věcí právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju, dámy a pánové, krásné dobré ráno, pokud jste právě třeba teďkon stávali a naladili jste vlny 89 a 102,9 FM, tak vám přeju naprosto klidný a pohodový pátek. My po 8. hodině se určitě podíváme na aktuální hit v kinech, který měl včera premiéru, tak si na to rozhodně počkejte. No a do 8. hodiny si dáme třeba Freemasons nebo Baker Matt. Dance
1: Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.

Dáváte si Dance Radio, páteční ranní fresh Sandy Roadem, Baker Matt Party Starter, právě teď Fetteru na 89 a 102,9 FM. Ano, Party Starter, tak to určitě dneska budeme nějakým způsobem potřebovat slyšet nějaký takovýhle Party Starter tracky, protože pokud míříte dneska večer někam na Mejdan, tak se bude rozhodně hodit nějaký menší warm-up. My po 8 hodině budeme pokračovat s taneční muzikou. Čeká nás třeba Fastboy Beautiful Life.

taky takovouhle pecku, čekejte mezi 8 a 9 tady u nás. My pokračujeme dál, před námi jsou zprávy a taky počasí. Dance Radio News. Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončením základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízeli je muž, jež v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nakonec nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Počasí. Pátek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: All around the world právě teď v 8 hodin a 14 minut na 89 a 102,9 FM. Vy si stále dáváte páteční ranní fresh s Andy Roadem. No a my jsme se tady v minulý hodině bavili, že vám dáme nějaký tip, kam třeba vyrazit o víkendu, protože sobota má být propršená, takže bych to na venkovní aktivity úplně moc neviděl, ale přátelé, včera měl jeden film v kině velkou premiéru, je to další film z dílny Stevena Spielberga, Den odhalení. Já nebudu k tomu asi nic moc říkat, jenom samozřejmě víme, že Steven Spielberg je velikán celosvětového filmu a má za sebou několik úspěšných filmů, projektů, převážně vlastně na konspirační teorie o mimozemské civilizaci. No a jestli tenhle ten film podle kritiku a podle nějakých informací, které se dostaly k různým lidem, tak jestli to má predikovat něco, jestli dostaneme někdy odpověď na to, jak to teda ve skutečnosti je, tak třeba i tenhle ten film by k tomu mohl být odpovědi. Nebudu k tomu nic říkat, já jsem to sám jakoby upřímně ještě nevěděl, jdu na to dneska odpoledne, ale mám pár známých, co už bylo na premiéře i na předpremiéře a říkali mi k tomu jediný, hele, stojí to za to, běžte na to do kina. OK, takže tím pádem Den odhalení od Stevena Spielberga můžete využít jako takovej víkendovej tip, kam vyrazit. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou Basement Jacks, Fastboy, Hu, anebo taky Medúza.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
4: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Novinka Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM Meduza. Pecka, která se jmenuje Silence. Taková velmi příjemná věc, si myslím, na páteční ráno, na páteční navazování na nadcházející víkend. Určitě si myslím, že se to hodilo právě teď v tenhle ten moment. 8 hodin, 29 minut k tomu, pojďme ještě jednou na počasí.
1: Počasí.
0: Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy přehánky s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Pojďme dál na muziku. Jason Status, Don't Blink, Zoo, Mossiman, Friendly Fries a nebo taky Jamie Jones.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 51 minut k tomu. Tady je stále páteční Dance Radio, páteční ranní Fresh Sandy Roadem. Jamie Jones, Lose My Mind, It's Everything Remix právě teďkon v našem éteru. Blížíme se pomalu, ale jistě do finále pátečního Freshe po 9. hodině. Tady bude už Katie se svým dopoledním drivem. Odpolední show s Michaelem Seam a taky nesmím zapomenout, že například od 18 hodin startuje Anjuna Deep Radio Show, tak si na to rozhodně počkejte. My do 9. hodiny zahrajeme ještě Tiggy Faraway, anebo také i kapela You Got To Know.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: klubův ví.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

kapela You Got To Know právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM v závěru pátečního ranního freše na 89 a 102,9 FM. Přátelé, dostali jsme se až do samotného finále v tomto pracovním týdnu. Já vám přeju pohodový a pokud možno odpočinkový víkend. Vy, co musíte do práce, tak tam už jsme to říkali, doporučujeme se trvat se společností Dance Rádia a vy, co máte volný víkend, tak ať už půjdete na party, do kina, budete s rodinou, s kámošema, přeju vám, abyste si to užili co nejvíc naplno. Loučí se Andy, mějte se krásně, po deváté už moje kolegyně Katie se svým dopoledním drivem a my zase v pondělí. Ahoj. Dance Radio. Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno. Nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Leto se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovaly dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio okaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Krásný páteční ráno, přátelé, na vlnách Dance Rádia, už vás zdraví opět, stejně jako každý den. Katie mezi 9 a 12 hodinou startuje i dneska dopolední drive. Máme 12. června 2026, svátek dneska slaví Antonie, to je nádherný jméno. No a já vás vítám, přeji vám krásný ráno, venku teda, je to takovej mírný podzim, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Každopádně dneska rozhodně spoustu skvělý hudby, novinky, budeme se ladit na víkend, budu mít pro vás taky tipy, kam vyrazit, určitě omrkneme Rock for People, ale taky spoustu dalších zajímavých témat, které se momentálně řeší, takže věřím a doufám, že strávíte celý ráno a dopoledne v naší společnosti. Už teď vám letí Toys Generation a pak taky novinka od Chapeau a Wild and Free. Krásný ráno.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: frekvencích Dance Rádia i tato úžasná věc nesměla chybět. Musím říct, že Erik Pritz prostě umí dělat hudbu. To o tom není pochyb a dokazuje to i jeho další vlastně projekt Pride. No a my pokračujeme dál, přátelé, mrkneme se do světa filmu a seriálu a pokud milujete stejně jako já Vetřelce, tak teď zbystřete, protože je to neuvěřitelný. 12 let uplynulo od doby, kdy jsme viděli vlastně poslední díl Vetřelců. Od té doby samozřejmě se řešil seriál, ale co je taky zásadní a důležitý, že se momentálně v těchto dnech můžete se kouknout na novou upoutávku nejnovějšího Vetřelce, který se ukáže v plný svý kráse. Tak pojďme si říct, že tohleto je kultovní klasika, tak jako Predátoři. No a vlastně tentokrát se to další pokračování bude odehrávat v japonský Kurosaki Station, v korporaci, která je na odlehlým kolonizovaném světě a vlastně to celé bude takový jako dost temný prostředí a právě tohle je prostředí, kde se bude odehrávat další děj, další dobrodružství, další boj a hlavně další, jako doufám a věřím, skvělý jako věci. No a když už se bavíme o Vetřelcích, tak tohle to je vlastně jako spíš taková jako hra než film, ale připomíná mi to film a úplně si říkám, škoda, že nějaký Vetřelec prostě nejde do kin, protože když jsem koukala na tu grafiku a vlastně na ten trailer té hry, která by měla teda vyjít konkrétně už, no snad v letošním roce, to datum není, ale měla by vyjít na Xboxu, na PCčku, na Nintendo Switch, dvojce a tak dále. A úplně mě to nalákalo na další nějaký pokračování samozřejmě tady Vetřelců. No, ale pokud jste třeba viděli Vetřelce s Predátory, nebo spíše Vetřelce na, myslím si, že Apple, přesně tak, tak tenhle ten seriál určitě doporučuju, protože to stálo rozhodně za to a musím teda říct, že mě to jako velmi, velmi bavilo. Ano, Vetřelec země z roku 2025 a pokud jste neviděli, tak si to z toho prodejte. No a pokud jste neviděli trailer na novou hru, tak si to dejte taky.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y. Dance Radio.

0: Přátelé, Madonna a I Feel So Free na frekvencích Dance Rádia a to všechno mimochodem v remixu od producentky Peggy Goo na Dance Rádiu. My pokračujeme dál, doufám, že jste s náma, máte krásný ráno. Teď už se pojďme podívat do zahraničí, do Belgie, protože tady už vlastně za měsíc a pár dnů proběhnou dva speciální víkendy od 17. do 19. července a taky od 24. do 26. července, tak tady proběhnou opět dva víkendy v rámci festivalu Tomorrowland. No a co se chystá, kromě skvělého line-upu, dekorací, a tenhle ten festiák je prostě top a myslím si, že celá řada lidí, když ještě vemu třeba Glastonbury, tak si by si mohli vzít příklad, protože myslím si, že Tomorrowland kromě hudby nabídne opravdu spoustu věcí, o kterých by se vám ani nesnilo, co můžete na festivalu zažít. Nicméně v rámci letošního ročníku se chystá také speciální vzpomínková akce na zesnulýho producenta DJ Aviciho, protože i letošní rok nabídne poctu tomuhle umělci. Připravuje se speciální instalace Avicii Tribute, která se vrátí právě do belgického Tomorrowlandu u příležitosti 15. výročí debutu zesnulého umělce na hlavní scéně, a to v roce 2011. Instalace, tak ta proběhne oba víkendy a půjde o audiovizuální zážitek, který bude zahrnovat záběry z festivalu, momenty ze zákulisí Aviciho, taky ze studia, osobní milníky a spolu další nevydaný videa, různý osobní příběhy, nejenom Aviciho, ale i jeho nejbližších spolupracovníků. No a v rámci toho si fanoušci budou moci koupit anebo už objednat novou kolekci oblečení Aviciho a Tomorrowlandu. Oni se spojili dohromady a bude k dispozici tenhle ten, řekněme, merch vlastně přímo online anebo i na festivalu. Tak přátelé, myslím si, že to je určitě hezký, jde vidět, že Avicii opravdu obrovskou měrou ovlivňuje hudební scénu a jde to vidět i po letech.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Anka Robot Rock na frekvencích Dance Radio. O Daft Punk mimochodem se budeme bavit už v příští hodině. No ale teď se pojďme nalákat na to, co vás čeká už za malou chvíli v našem éteru. Budou to samý skvělý tracky, třeba od Calvina Harrise, Jazzy Satisfy. Nebude chybět ani Wilkinson a This Moment. Mezi 10. a 11., jak jsem avizovala, umrkneme legendární Daft Punk a mrkneme se také na speciální film, který vás bude zajímat, který můžete vidět v kinech a týká se hudby, a omrkneme taky novinky z hudební scény, tak se na to počkejte. 10.02 aktuální čas, teď už zprávy s Andym, pojďme na ně. Dance Radio.
1: Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončením základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízeli je muž, jež v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West, letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nakonec nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Počasí. Pátek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: To Waste My Time na frekvencích Dance Radio, máme 10.20, aktuální čas, no a my už se pojďme podívat na další zajímavé téma, a to festival Glastonbury. Za mě je to jeden z nejlepších festivalů na světě a pojďme si říct, že Glastonbury, tak to je legenda, je problém se tady vždycky dostat, protože ty lístky před prodej vymizí snad během 2 nebo možná 1 dne. No a možná jste zachytili, že je i speciální film o Glastonbury. A ten se právě točí a vrací opět zpátky do kin. Protože Glaston samozřejmě má velký výročí, film se natáčí a vlastně tak nějak jako o tom filmu je spoustu jedinečných záběrů natočených přímo teda na starších ročnících a pojďme si říct, že ta historická část je samozřejmě jako mega, mega dlouho, protože Glaston už tady má svoji vlastně jako velmi vybudovanou komunitu a historii. No a právě film bude promítán konkrétně ve Velké Británii, vrací se do kin a to už tady od 26. června u příležitosti 30. výročí právě Glastonbury, což je neuvěřitelný, bude ve 4K. No a nabídne fanouškům opravdu zásadní záběry, unikátní rozhovory a tak dále. Já pevně doufám, že vlastně tenhle ten snímek se později dostane i k nám a bude se třeba promítat tady u nás v návaznosti na nějaký třeba menší alternativní kina, protože si myslím, že by to určitě stálo za to a celá řada lidí by na to vyrazila. No a pokud se letos třeba na Glastonbury chystáte, tak teď už tiše závidím.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: taky dopolední drive je v plném proudu i dneska mezi 9 a 12 hodinou a teď už taky pozvánka na dnešní večer. Pokud nejste na Rokáči a nebo kdekoliv jinde a zůstáváte v Praze a rádi byste vyrazili na melodický pohodový house, tak určitě doporučím dneska vyrazit do pražský Roxy, protože tady vystoupí francouzský DJ a producent, který funguje na scéně zhruba od roku 2015 a má na svém kontě, je tady z Francie, je to francouzský producent a má na svém kontě opravdu spoustu skvělých, úspěšných tracků. A čím je zajímavý, nejenom, že má energický house, kombinuje prvky tech house, diska, ale i toho klasického house, tak vlastně tím zlomovým momentem pro něj byl právě 2016, kdy podepsal svý první EPčko na labelu Fool's Gold od A-Tracka a následně pak vydával třeba na labelu Confession a tak dále. No a k jeho úspěšným trackům patří třeba Soul Sacrifice, třeba Simple Hit, Utopia, Wait, Down Low, Dirty Secret, a nebo i třeba tato věc Elbeso, a nebo spoustu dalších, protože samozřejmě Dombresky působí na scéně už nějakou dobu, nějaký pátek a není to žádný nováček. No a už dneska můžete jeho jedinečný styl zažít v Roxy. Veškeré info najdete na www.roxy.cz, taky sociálních sítích. Dnes to celý startuje od 11 hodin, takže kdo by z vás chtěl vyrazit na opravdu super melodický house, určitě doporučuji. Za chviličku už další muzika, co vám nabídnu La Fuente, Fatboy Slim a nebo Soundstar.
1: Dance Radio.

0: 89.102.9 FM, přátelé, pojďme se podívat také na novinky ve spojitosti s Hradeckým festivalem Rock for People, který samozřejmě je v plném proudu až do neděle. Venku teda to počasí snad už nebude tak hrozný, jako bylo, nicméně samozřejmě pokud se tam chystáte a třeba jste na cestě do parku 360 v Hradci Králové, tak určitě buďte připraveni i na ty přeháňky, na bahínka, takže sebou pláštěnky, holínky, radši i teplejší mikiny, protože si myslím, že večer to budete určitě potřebovat. No a my se pojďme podívat na to, co nás čeká už dneska v rámci dnešního line-upu. Pokud samozřejmě vyrazíte, tak dnešním naprosto, ale naprosto velkým lákadlem je moje velmi oblíbená kapela, na kterou bohužel budu chybět, nedá se nic dělat. A jsou to Bring Me to Horizon. Teda přiznám se, že já už je viděla několikrát, ale Bring Me to Horizon. Horizon budou hlavním headlinerem dnešního večera, jako třeba i Wolf Alice, a nebo i třeba Three Days Grace, kteří tady samozřejmě nebudou chybět. Co se týká těch dalších kapel, a nebo třeba dalších umělců, nebudou chybět ani Ivory, taky Bill Murray, Tom Morello, a vyrazit můžete třeba i na Květách, Highways a spoustu dalších, takže rozhodně doporučuji, ale Bring Me to Horizon a Three Days Grace, to bude dneska opravdu velký tahoun. No a doporučuji ale třeba navštívit i jiný stage, protože tady můžete vyrazit i třeba na Ventolina, Mad Face, nechybí tady ani Drum and Bass, elektronická scéna, třeba Noisy Pots a spoustu dalších. Takže věřím, že se to užijete. Veškeré informace, mimochodem důležitý ještě před festivalem, tak máte na sociálních sítích a také webu Rock for People, abyste byli v obraze co, kde, jak parking, jak cashless a spoustu dalších věcí. A hlavně tam máte všechno hezky, pěkně, přehledně. A pak už můžete vyrazit. Klidně nám napište, jak si užíváte Hradecký festival a i samozřejmě my tady na Dance Radio, přestože to je teda spíše rockový festival, tak my máme rádi mix všeho, tak to tady pro vás sledujeme taky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: pokračujeme dál a vstupujeme do poslední hodiny v rámci dnešního dopoledního driveu. Už za malou chvíli se těšte na Dub Vision a Into You. No a nebude chybět ani krásná věc Deadmau5, Stevie Appleton a Science. Už mezi 11. a 12. 100% si dáme dneska videoset dne, před víkendem to musíme a taky se omrknem, kam dnes můžete vyrazit. Takže těch akcí a mejdanů a už i festiáku je hodně, o tom není pochyb. 11.03 aktuální čas, teď už Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio
1: News. Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno. Nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Letos se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovaly dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio okaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dub Vision into na frekvencích Dance Rádia. Máme minutku, dvě minutky po 11:15. Doufám, že se máte krásně a že jste s náma. No a stále ještě do 12. hodiny jsem tady s váma a ladíte dopolední drive dneska s datem 12. června. A nebudete dneska ochuzeni opět o tip na videoset před víkendem. Bez toho bych dnes nemohla odejít. Mám pro vás tip na skvělý setík, který je úplně nejčerstvější, jak to jde, z Londýna. Je to, prosím vás, Sunset. Sunset in London, přesně tak se jmenuje. A vzniknul v rámci tedy Beatport at Horizon 22, což je samozřejmě a taky ve spolupráci s Fabrikem London v Londýně. A vznikl v rámci speciálního projektu a platformy, kdy tedy Hot Since 82 se střihnou skvělej set s nádherným výhledem, prosím vás, no a je to krása, prostě skvělej house, výhled jako blázen, sunset a ještě Londýn, pro mě je tohle splnění snu a já, kdybych se zahrála v tomhletom prostředí, tak jako jsem naprosto nadšená. Takže Hot Since 82, jestli máte rádi tohohle producenta, jo, Sunset in London, za chviličku přesdílím na sociálních sítích Dance Rádia, tak si to dejte, je to můj velký tip ode mě pro vás. Na víkend, pokud scháníte nějaký příjemný setík a taky byste se chtěli podívat na hezkou atmosféru a taky Londýn, tak rozhodně tohleto si myslím, že vás 100% potěší.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.

0: servis.
1: Přesně tak, přátelé, kulturní a party servis je připravený, pojďme se podívat, kde se co děje, bude toho opravdu, opravdu hodně, tak se pojďme mrknout, co, kde, jak a proč. Začneme v Hradci Králové, dneska už jsme avizovali několikrát, že tady probíhá dnes, zítra, až do neděle Rock for People, vyprodaný festival dneska, na programu spoustu skvělých kapel, třeba Trash Boat, Echo Kill, Talent, nebudou chybět ani Gate Creeper, taky Basement, no a v pozdějších hodinách hlavní tahouni dnešního dne, si myslím, Day to Remember, Wolf Alice, a taky Lottery Winners, Bring Me the Horizon, spoustu, Three Days Grace a spoustu dalších, už to tam frčí, každopádně pokud se budete chystat, tak určitě pláštěnky sebou a tak dál, ať jste na to připraveni. Pojďme se podívat taky na koncerty, které se dneska na vás chystají. Dnes můžete vyrazit třeba do Cargo Gallery na Lakeside X od 8:30 večer. Sub-Zero nabídne Rada, Solomland, taky Candy Pumps, start 21. hodina. Těšit se můžete dneska i v Malostranský besedě na lahůdky nejen z romské hudby v rámci Bachtel a Psa od 8:30 večer. No a pojďme se podívat na další místa. Ve Fuchsu dvojce dneska Fentanyl, Man Bites Dog Tour 2026 od 7:30 večer. Těšit se můžete dneska ale na další místa, pokud budete mít chuť a čas, tak můžete vyrazit třeba na pořádný house do Roxy, na Dombreskyho, start Mejdanu už od 23 hodin. Kromě Dombreskyho dneska Toby Domen a taky Sam Gittis, ještě jednou 11. hodina Open. U Bukanýra dnes to bude taky žít, máme dneska 12. takže dnes Japlin Chart, taky Global Underground, Kubik, Chuck, spoustu dalších, start 22. hodina. No a pojďme se podívat taky třeba do Krosu, vyrazit můžete na Experiment a taky Bonot. Dneska to bude spíš takový jako kapelový, taky hard rave a i drum and bass, takže věřím, že se vyberete. Dneska v Krosu to začíná už od 20 hodin. No a pokud budete mít ještě čas, tak rozhodně doporučím taky speciální akci, a to konkrétně Sofa Sound Rooftop už zítra, kterou pořádá Zlomená scéna, takže věřím, že si to nenecháte ujít a zítra konkrétně vyrazíte. Veškeré info najdete na sociálních sítích Zlomený scény a bude to pro všechny milovníky drum and bassu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně. Tak jsem ráda, že jsme to stihli.

Is it a lighter?

0: věc, která vyšla, asi už je to 2 měsíce, Paris, Fred Gain a taky Ayler a This Is Rio Disappear, možná už 3 měsíce to je. A musím říct, že opravdu nádherná věc, stejně jako všechny kousky, na kterých se podílí, spolupodílí nebo dělá Fred Gain. Za mě je to jeden z nejúspěšnějších a pro mě s jedním momentálně v tomhle žánru nejoblíbenějších umělců. A je to neskutečný. My na Dance Radio pomalinku se ale rozloučíme, protože za chviličku tady máme 12. hodinu. To znamená, že se s váma pro dnešek rozloučím. Ale nebojte, už odpoledne se na vás těší kolega Michael C. mezi 14. a 18. hodinou. Ten se vrací z Rock for People, takže si myslím, že se možná s váma dneska odpoledne podělí o svoje zážitky. No a takže do té doby samozřejmě spoustu skvělý muziky. My si ještě do 12. hodiny dáme Tom Star Loco Dice a pak už zprávy a počasí v celou, ve 14 už Mikey a v pozdějších hodinách můžete ledit naše pravidelné pořady, třeba The Anjuna Deep Radio Show, nebude chybět Mokwai, Hardwell on Air, Fidel Grant a Above and Beyond. Tak si to moc užijte, mějte se nádherně, o víkendu se tady na vás bude těšit Terka a společně se uslyšíme zase v pondělí. Mějte krásný víkend.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y. Dance Radio.

Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončením základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízeli je muž, jež v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nakonec nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Počasí. Pátek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Dance Radio News. Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno, nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Leto se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovaly dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí.
7: Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
9: Dance. Dance Radio. Dance.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
1: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
0: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
1: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Teď jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Scooter. W&W.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.

Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončením základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízeli je muž, jež v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nakonec nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Počasí. Pátek očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Alex Miles, Sensation. Dámy a pánové, přeju vám nádherné odpoledne. Dneska na Záskok výjimečně Milan Kroužil mezi 14. a 18. hodinou. Na místo Mikeyho, kterého srdečně zdravím. Máme pátek 12. června, svátek má Antonie, všem blahopřejeme. Dneska budeme rozebírat samozřejmě jak jinak než muziku. No a jak jinak než mistrovství světa ve fotbale, do rána jsem koukal, respektive tedy v ranních hodinách. Bohužel to nedopadlo nejšťastněji, ale ještě máme šanci na reparát to odčinit, ale všechno budeme rozebírat během 4 hodin. Vrátíme se do Mexika 1970, do Mexika roku 1986. Pochopitelně i nějaké filmy, na to také bude okénko, ale teď nás čeká další tedy oceán muziky. Atlantis, Seyfried a Sepp, John Summit a Chainsmokers, All the Time, Tiesto Force, Bring Me to Life. Jinak nás můžete hladit na 8929 FM anebo apka Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Norma, Jean, Martin, Encore, Big Dreamers. Novinka Dance Rádia. Máme 14 hodin 35 minut celá přesně s 12. červnem. Vám tady přeju krásné odpoledne ze studia na Hagibodum a svátek má Antonie, také všem blahopřejeme. Dneska na záskok na místo Michaela Seeho, kterého zdravím na dálku. Mistrovství světa ve fotbale začalo, koukal jsem do ranních hodin a byla to taková reminiscence a vzpomínka. Je to neuvěřitelné, uteklo to jako voda. Před 40 lety mistrovství světa bylo zahájeno v Mexico City zápasem Itálie-Bulharsko 1-1. Za Bulhary dával góla Nasser Sirakov a za Itálii Altobelli. Bohužel Itálie se nekvalifikovala, což je pro fotbal škoda, ale pamatuju si na to, jak to začalo, jak jsem se na to také strašně těšil, stejně jako teďka po 40 letech. A tenkrát jsem fandil Brazílii, bohužel to nevyšlo, ale vyhrála Argentina a byla to skvělá náplast. Nicméně samozřejmě jsem smutný z výsledku našich. Já doufám, že se bude opakovat situace z roku 1996 z Eura, kdy jsme také prohráli první zápas s Německem a všichni nás odepisovali, že prostě už nemáme šanci, byla tam Itálie ve skupině, pak ještě Rusko, čili ty šance nebyly moc velké a nakonec jsme se dostali až do finále. Kéž by to dopadlo stejně. A třeba nám tomu pomůže také i dobrá muzika tady z Von Dance Rádia, Clank Russell, Santans či Idris, Katie Brown, nestárnoucí legenda Pushing On, anebo Wystone a Kent Nessel, Angels. Dance Radio. Dance Radio.

0: Millennium a Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Hodin 49 minut, první hodinka postupně jde do finále. Venku to nevypadá úplně nejlépe. A hlavně to bude teplotní skok, protože za týden zase tady máme tropy, takže podzim, léto se to tady hezky takhle střídá. Ale zase jediná pozitivní věc, kromě toho, že člověk se může nachladit, tak je ta, že je docela, řekl bych, teďka ten deficit s tím deštěm, že se to možná malinko spraví a že už nebude takové sucho. Bob Sinclair, ten nás rozhodně tedy obohatí svými rytmy stand-up, velký hitmaker, který kdysi začal housem a potom se z něj stál, řekl bych tedy, určitě tedy veličina světový hitparád a jeho snímky jsou nesmrtelné a tady to potvrdí tahle ta záležitost, ať už si můžeme zapomínat i na World Hold On nebo Love Generation, ale já se vzpomínám na ty prvního začátky, ty houseový a ty byly velice, řekl bych, zdařilé. Moxie a OK Downtown a Burner Rush Night 7 a uvidíme, asi se už nevejdou Above and Beyond, ale jinak vám přeju ještě jednou krásný den.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Foreigner a Rush 97. Máme přesně 15 hodin, přijdou zprávy. A hned po nich Christoph Give Me The Love. Chitopic a A7S Out Of My Head. Pak je tady naše česká tvorba. Victor Telagio, Salvo, Number One. A nebo Nora Van Elken, Better Me.
1: Radio. Nejlepší taneční muzika.

Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno. Nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Leto se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovaly dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nora Van Elken a Better Me. Máme 15 hodin 15 minut, odpolední show na záskok do 18. hodiny. Já vás zdravím, zdravím Mikeyho, zdravím vás všechny, máme 12. červen a blahopřejeme všem Antoním. Antonie má dneska svátek. Řeknu vám takový postřeh, těch 40 let uběhlo neskutečně rychle. Už v té době vysílala stanice MTV a představte si, že stanice MTV přerušila vysílání na úkor toho, že Dánsko předvádělo naprosto neskutečné výkony. Tenkrát Dánové hráli famózně, měli tam Preben Elke Larsena, Laudrupa a mnoho dalších a vyhráli nad Uruguayí, která v té době byla mistr Jižní Ameriky 6-1 a MTV přerušila vysílání, aby celému světu oznámila, že Dánové hrajou famózní fotbal. Takový postřeh před 40 lety, bohužel Dánsko se teda bohudík nekvalifikovalo na úkor nás. Já doufám, že tedy se ještě vyšplháme a že se to všechno v dobré obrátí. Teď nás čeká Subsonic a Alea Mea, Site 25, Site, Crider, Elvizia či Bingo Players a Tom's Diner. Přátelé, tohleto je samozřejmě velká klasika z roku 1991. V té době byly dvě nesmrtelné záležitosti, Crystal Waters, Gypsy Woman a právě ještě Tom's Diner od Susan Vega. Tentokrát to bude od Bingo Players.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
9: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Dance Radio.

0: krásná pohodovka, která nás osvěží v tomhletom klimatu, které teďka panuje venku. Lost Frequencies a Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us, tolik krás kolem nás. No ano, člověk si to akorát musí uvědomit, stejně tak jako třeba dvojčata z Austrálie, Nervo, kteří podepsali se značkou Sony Music už před několika lety smlouvu Hook and Sling a Reason, takže Nervo si dáme za několik málo okamžiků, pak ještě Yes Bone, All I Really Want nebo Rudimental a Ella Rye, Waiting All Night. Taková malá filmová vložka. Ještě jsem bohužel neviděl den odhalení, včera to mělo premiéru, ale velice se na to těším. Jednak na famózní a krásnou Emily Blunt a pak herci jako Josh O'Connor nebo Colin Firth. Ty kritiky jsou takové, že je to asi kultovní snímek. Já si samozřejmě na to počkám a jsem na to zvědavý, protože Steven Spielberg je skoro můj nejvíce oblíbený režisér, počínaje Čelistmi, Duelem, Raiders of the Lost Ark, Dobyvatele ztracené archy, pochopitelně Blízká setkání třetího druhu a potom i mnoho dalších filmů v pozdějším dění. Takže tohle to je snímek, který bych velice rád viděl, ale co jsem viděl a bál jsem se teda docela tak nějak jako krásně, to byl horor Hokum, asi nejstrašidelnější horor tohohle roku, ale jak říkám, člověk se bojí rád a tenhle ten film, řekl bych, je velice dobře situován do irského venkova a je to všechno takové, má to ty duchařské prvky, strašidelný dům, strašidelný hotel, i taková ta úplná příroda, tak rozhodně vám tyhle ty snímky doporučuji.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Dance. Dance. Dance. Dance.

0: Tak hezky nedopadá záležitost. Boys Noise a Moving Line. Za 10 minut celá 16 hodin. A teď nás čeká Mousty, Van Kenmult a ještě Francesco Aitz, Some Kind of Feeling. Mustafa Kindogdu, neboli Mouse, tý ročník 66, to je německo-turecký producent a DJ v jedné osobnosti. Velice se zaskvěl snímkem z roku 1998, Horny 98, taková kultovní záležitost. No a v té době také řádil v tom dobrém slova smyslu třeba David Morales. Já se vzpomínám i na jeho rozhovor, když v roce 2003 v Mece vystupoval ještě s Frankie Knucklesem. S Davidem Moralesem jsem udělal rozhovor po telefonu, bylo to velice vtipné, třeba v té době také mělo premiéru film Matrix Revolutions, tak jsme to všechno probírali a probírali jsme muziku a show s Frankie Knucklesem v Mece dopadla, řekněme, kultovně, je to nezapomenutelný zážitek a jsem šťastný, že tyhle ty dvě osobnosti se takhle sešly v té době. No a dáme si nesmrtelnou záležitost od Davida Moralese, Needing You. A pak je tady Chris a Want Garden a Concentrate Professional, anebo Dominika a God Let You Go a DJ Tomka, další osobnost v remixu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: v ví.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Máme 16 hodin, dohrává David Morales, s tím přijdou zprávy. Hned po nich Klockenbach a Sam Harper Lost. Potom Ofak, David Penn, Thando, Eric B. Turner, Always. Chi Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name a Calvin Harris Mix.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika. Dance Radio.
2: Na základě rozhodnutí parlamentu bude možné na Slovensku získat řidičský průkaz skupiny B pouze s ukončením základním vzděláním. Ani přihlášení do autoškoly nebude možné bez ukončení základní školy. Čeští celníci zajistili nelegální výrobky ze slonoviny. Nabízeli je muž, jež v minulosti pracoval v Africe. Jednalo se o 2 celé kly a 10 různě zpracovaných artefaktů za celkem 1,5 milionu korun. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West, letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nakonec nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová.
1: Počasí.
2: Pátek očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Simon Ray a Burning Up Inside. 16 hodin 15 minut, další hodina odpoledního show je zahájena. Za ten 12. června svátek má Antonie. Přátelé, mám takovou trošku smutnou zprávu. V 76 letech zemřel Petr Uličný, bouřlivák, trenér, fotbalista. Proč o tom hovořím, že jsem měl tu čas ho poznat osobně, když jsme jeli tenkrát v roce 1996 na Euro do Anglie. Byla to skvělá doba a když jsme všichni byli v autobuse, respektive taková ta fotbalová parta, tak to působilo něco jako do zkrátka devadesátky mezi komediema filmu Dědictví s Olgem Polívkou anebo Účastníci zájezdu, ale Petr Uličný byl velice sympatický, zábavný, mám na něj ty nejkrásnější vzpomínky a samozřejmě do dneska na to mám ve svém srdci ty nejlepší memoáry, protože jsme prožili krásnou dobu 14 dnů v Anglii. Takže to je tedy samozřejmě trošku smutné, ale v každém případě my mu zahrajeme a moje srdce patří i jeho rodině, takže doufejme tedy, že budeme mít i teďka veselější zprávy, alespoň tedy s naším fotbalem. Čeká nás Impressed Last Time nebo Bliss, Terms and Conditions či Prodigy a Brief. Hezký poslech s Dance Rádiem.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.

54 Ultra. Talk to you. 16 hodin 31 minut, odpolední show stále v plném proudu s datem 12. června. Na řadě je Chapter and Verse, Beat Goes On nebo Bob Moses Reading of the Word či Superfly Inc. a Moving Too Fast. Kdysi v roce 1990 legendární bubeník z kapely Genesis Phil Collins napsal kultovní snímek Another Day in Paradise. Tentokrát je tady remake Moving Too Fast. Phila Collinsa jsem měl tu čas vidět v roce 1992 ve Vídni. Byl to skvělý zážitek, v tom samém období jsem měl také možnost vidět i Michaela Jacksona, dva legendární koncerty na Prátru, a samozřejmě oba dva se mi zapsali do paměti. Phil Collins nahradil Petra Gabriela v kapele Genesis velice úspěšně a tohle období bylo jeho. Poprvé mě zaujal v roce 1989.

Nicky Romero a John Christian, Iconic. Nicky Romero má show u nás na rádiu, na Dance Rádiu, každou středu mezi 20. a 21. hodinou pořad Protokol. Takže Nicky Romera si můžete naladit na vlnách 8229 FM každou středu od 8 večer a jeho ikonický Protokol, Iconic. Doufám, že nás také ladíte na 8229 FM nebo Apka Dance Rádia, což je úplně nejlehčí. Abyste třeba si vychutnali Open Bach a ještě Jason Jason Over You, anebo Junior Jack Stupid Disco, velká kultovka, která se dneška hraje v různých remixech, reedicích a je to nestárnoucí záležitost, zvláště v tohletom klimatu, dneska to opravdu nevypadá moc letně, vás pohladí na duši. Pak je tady Drown Moor a Shelter.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.

Local Singles, Time's Gone. 17 hodin 3 minuty, nejvyšší čas na zprávy, pak nás čeká déšť, to je i venku, The Rain Fisher. Shipwreck Energy, United Six, Sunlight Brothers, Tonation, Club Bizarre, nebo Kamora, Climb Over Me.

Jestli něco čeští fotbalisté na mistrovství světa potřebovali, byl to výsledkově kvalitní start do turnaje. Díky brance kapitána Ladislava Krejčího k němu měli velmi dobře nakročeno. Nakonec ale podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní úřad pro oceán a atmosféru ve čtvrtek oficiálně vyhlásil nástup jevu El Niño. Leto se rozvíjí mimořádně rychle, což potvrzují rekordní teploty v tropické části Tichého oceánu. Podle modelových předpovědí navíc roste pravděpodobnost velmi silné nebo dokonce rekordní epizody. Posádka dopravního letadla Airbus A321 směřující z Tel Avivu do Prahy se ve čtvrtek nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Z letiště v Kecskemétu proto vystartovali dva Gripeny, které civilní letadlo doprovázely, než opustilo maďarský vzdušný prostor. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu a převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 16 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Takže s tímhle tím hezkým rytmem vás zdravím ve třetí, vlastně čtvrté hodince odpoledního show. Za ten 12. června. Tohleto je Sick Dope a Down With Rhythm. Teď nás čeká Billie Eilish What Was I Made For? Hybrid Minds Bootleg. Billie Eilish to je americká zpěvačka, která veřejnou pozornost získala v roce 2015 svým debutovým singlem Ocean Eyes. Pak nás čeká Berry a Dissex na Mouse či Stardust, to také neumrzí tahleta věc, Music Sounds Better With You, stále tedy aktuální záležitost. Já vám přeju nádherné, už trošku pozdější odpoledne, podvečer, pakliže se vracíte z práce, jděte opatrně, pohodičku, čeká nás víkend, sice to venku úplně nevypadá, ale v půlce příštího týdne zase by se to mělo přelomit a mají nás čekat stropy, takže si užijeme každé počasí. A doufám, že si užíváte i poslech Dance Rádia na vlnách 89 a nebo 129 FM a nebo apka Dance Rádia. Ještě jednou krásný poslech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dance Radio. Dance Radio.

Ghost Town Rehab, 17 hodin 35 minut, teď nás čeká klasika, Youth a Colin Hay, Down Under, Majestic Remix. Klasika, protože v originále to jsou Men at Work, kteří vydali album v roce 1981 a avizovaný snímek Down Under se teprve o dva roky později umístil na první příčce. To je docela takový unikát, že málo kdy není tak časté, aby někdo vydal single a teprve po dvou letech se to umístilo na první příčce, ale tak se stalo u téhleté party, která se teda bohužel rozpadla, Men at Work, ale Down Under je kultovní, nesmrtelná záležitost, a my si to teďka zopakujeme. Paul Oakenfold, to je klasika dnešní doby, Hernán Catenal, London to Buenos Aires, pak Jamiroquai, pochopitelně vy, kteří máte rádi disco, funky, a co samozřejmě je pro mě srdeční záležitost, tak byste také měli vidět i Jamiroquai naživo. My si je tady vychutnáme přes vlny 8929 FM Runaway. Já jsem měl tu čest je vidět v roce 2019 a zážitek to byl tedy nesmírný. Jamiroquai budou v remixu Grant Nelson.

0: hodina. Blíží se tedy 18. hodina dneska v pátek. Zda ten 12. června ještě Antonín všem moc samoc blahopřejeme. Já vás chci naladit, co nás ještě teďka čeká. Tak jednak Mogwai Punks EP, potom od 20 hodin Harwell on Air. Harwell, samozřejmě velmi známý producent Relieve It Selected, anebo Dark Light Sessions, a to je Fedele Grant mezi 9.–10. večerní. Takže to vás čeká pak ještě Group Therapy večer plný muziky na vlnách 8229 FM nebo Apka Dance Rádia. Přátelé, díky za přízeň. Dneska jsem tady zaskakoval za Mikeyho, kterého srdečně zdravím. Teď nás čeká Austin Mills, Carolina Byrne, Right Now, či Life Element, Be Free, taková hezká optimistická záležitost, Alesso a Pendulum, Fate. Díky za přízeň, bylo to prima si zaskoučit. Já vám přeju hezký večer, samozřejmě jinak i nádherný víkend a mějte nás naladěné 89 FM a nebo aplikace Dance Rádia. Krásný večer.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Dance Radio.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Dance Radio. Dance Radio.
11: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
12: Welcome to the Anjuna Deep Edition. It's Anja here, and today's mix comes from the legendary Jody Ristinov. He's been a mainstay in the UK's rave scene since the early 90s and has been absolutely instrumental in shaping the Anjuna Deep sound too over the years. He's in charge of the decks this week to celebrate the release of his new single Citadel with Jamie McDermott. He first appeared on Anjuna Deep 16 and quickly became a firm favourite with you guys.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power

stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.

0: quiet.
1: Mobilize.
2: Pump up the volume.
3: Cause you're mine.

0: filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y. Dance
2: Radio. Dance Radio.
3: You've been chosen to join us on a journey.